0: zadovolu. Na pošestřiche.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ranně. Gmina Kuščice sluša k najvyššišim komunám Horní Vúžice. To vukadža z aktuálneho atlasa kriminality sakskeje policie. Janik Vúče má nadrobnosće.
3: V přeledže je serbska komuna v přeresku z najnižšej kvotu kriminality zapisana. Jako příčinu mienuje policia, zo jedna so pomierne malú gmenu, što je šrika menej anonimity, silná sociálna kontrola a malú opetovarjov otvonka. Kaj z atlasa kriminality dále ukáža, sú neskutky v Horné Vúžice jasne votebírali. Tak sú zastojnice 2025, niečo 11,000 neskutkov registrovali, što ešte nemali 20,000 deliktov abo 6,000% menej, hačište 2024.
2: Nemali 2,6 deliktov Horné Vúžice je policia vúsledžič moa. Při letanišu Kamencu maja sovotnětka Puja 2 tvarič a samostatne letace Cepeliny vůvývač. Sakský závod Mitep je tam za to čera svoje nové stejnišče s hangarom, biruami a zamkaniami voteriu. Aktuálně tam cí osoby za závod dživa by u letách cíťa ličbu na 15 zvyšič. Závod je do nového stejniša Kamencu nešto viace hač 3 miliony euro investoval. Niedže 800-1000 euro spichovania je za to od kraja Sakskeje dostal, viace o tom slyšiče bihu našeho vusovania. Vo okresu maj Budyšin a Zorelc dostávaja žony nešto viace dzieci hač Sakskim šerisku. Kajž statistický krajný zariad čera zdieli, maja žony Budyskim v okresu pšerizne niedže 1,4 a Zorelckim v okresu 1,3 dzieci. Sakský přerysk leží nemale 1,2 džistí na žonu. Po cíli Sakský je so 2025 znova méně džistí narodživo, loni by je 23,126 babyů statistický zariad žili, kež tam dále zvyšťíšu jedre ve vůlkoměstách najvěrce porodu, žony ve vesných končinách pak dostaja přerysku dále častíšo džistí. Ratarecach da město Budyšin tukvilu žvobinu za odvodženje dešťovej vody tvarič. Kajž ze zdzielenky z prvního města Vukadža má žvobina vodu zamierne do zbirnika při starým železniskim nasype vesť. Tak město Budyšin škyt před vulky vodu polepša. Tvarske dživa maja hač do sreč decembra zakončene byč, projekt tvači dohromady niedže 400-500 euro. Od piatka pytane 68-letny muž, kotrož sú jezorje niže sú pytali, je nebo. Niedzielu popudňu sú muske čivo namakali. Po všem zdaču sú muža ve vodže moce opuščili, tak so ze svojskeje moce nie viace z jezora dočinil. Od piatka bišti policia a vukovanská služba za mužom pytavoj. A to bych upovišče, kýž namakače tiež na internetno stronach a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hajde so potom rajnčam vás mine vyšča dženca jara přečene džin, vostane sucho a to šo při mivých maximálne 25 stopňach.
4: Dále je na pučach a na drohách našim koncu šitkové poriadku, dobru a vizo vestu jezbu vám šiemuj.
1: Serbský rozvoz.

0: si bedle ki našišče.
1: Renesvo dženca ajuce. Srpskim rozvosu.
0: Remesvo ma zvote dno. Haj nicino šruba, ale vosibetiš filigrane ručne dživo. Časnikare, napšikvat, te treba ja cele mirni ruce, zabuchu jeno iš milimetru malke pokazova, ki zatvarili. Jeden serbki še se na tute povanje zvažio je Jakub Zimmermann z Džirje. Pred leto majsme jo jižo predstajli. Tedy bie hišče v vukubvanju. A dženca, dve leče pozdišo, kake so jo povanski puč vuju? Dživa hišče samstnem zavodže, to sme so jo včera prašeli.
2: Ja, dživam tu kvilu hišče v glasute v tom zavodže, dži si me tež hižo vuknu, a to je jen relativ vulki industriju zavod, rika milju jara vulke mnóstva na časnikach tvarime. A v příchode, co ja pak skiri do remesnisko smera hič, do rika tež časniki reparovač, stare časniki restaurovač, cele jednore te viac vodmine meč.
0: Zdjeli nam čera mode serb s neužitnem remesniskim povanjom. Mestru im zatvari Jakub Zimmermann tu kvilu cifruki. Tokež pak je to skiri teke nešto, kajž dživo na masu, vopeta 22-letný Jakub Zimmermann pozitiš mištorsku šulu. V přichodže se so tak snanoraz se samostatnič. Časniki pak su a vostanu jeho vulka lubosč. Tute tež doma romadži. Cuvu vubju polnu časniku v nižoma. Krótki artikel k témie namakače našej app MDR Serbia a vieso tiež na našej internetovej stronie.
1: Remeslo dženca ajúce. Serbským rozvosu.
0: A s tým zájí so tuž náš témovitý džin kúho vokôl remesva dženca ajúce. Smieče sa potekím na písané témy a přinožky. Veselíč bývú tuto týdženia.

0: 6 minčinov do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Jan Čepic z Gulova.
2: To pak mi jas Božo, myslach si, jako možach krotko do vodrjenja vojny v bliskim vukodže z Dubaja do moj ličeč. Ale runje tak, myslach neličomne raze v riskantnych, vopkadnych situacijach. Trochuju, zo všice jižo doživichme, voskočive situacije, kotre su derje vyšli. Jako vierive kšesťan pak myslu, zo nie je šitko jenoj spožo, abo pšipad, ale skerje Bože vedženje, abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiki, v kotre šma spožo v nezbožu, zavostaje je husto vuboke začuče džakovnosče. Šo zbožo v živenju nie je samozrozumlive. Zavešče môžeš myslič, to mi ja zbožo, ale potom tež dodač, Bohu džak. S tým zjazuješ svoje voloženje džakovnosču k Bohu. Přeju vám ve voskočivých situáciách, zo by Boh vás škýtal a vy prajíč moli, je derje vyšlo, Bohu džak.
0: Nábožný svôk dní má dženca na doku a zamovitosť či kulovské osady Jan Čepic.

0: Tukwilu model hišče dale vujivaja, k letu konc leta cedža motorizovane pujadva potom zeri produkovač.
1: A maja za kamjenstež hišče dalše plane?
0: Aj, z dobom ce mitep tu neđe 12 metrodovi cepelin ujivač, kotrež samostatne leta. S tajkimi cepelinovimi trutami možeš končin z vyšine vopkeč bovač, napšikvat, když chceš milino vode v regione kontrolovač. Prototyp tajko cepelina je čera hižo hangare kruživ, a tiž pujadvo su praxe po takim povedce nad letaniščom kamencu pokazali.
1: A čo odlaje so zavod mitep z cua za kamenc rozudžil?
0: Za to je jednačel doktor Udo Berthold nedom jacore příčiny naličil. Jedna je, zo kamencu hižo další zavod na automatických trutách sledží. To odlaž nové Vúžice od kamenca hač do Vojorec a Zorelca testové areál existuje, kde smedža šelke truty samostatný letač. To je vizo za ujíče cepelina vážne. Potom by kamencu ležonošť napšedajn a nimo toho sú drežďane blízko. To pomáha, když pýtaš fachový personál a kooperacijských partnerov za sledženie.
1: So rúne, že personál menoval, keľko ľudí dá tam netko dživa a što to za miesto a region ríka?
0: No, s aktuálne ciomi přistajenými a perspektívy se nede junu 15-mi tre závod žaden z vúľkých dživodávarjú kamencu neje a tyž nebudže. Tola vyšší mieščanosta Michael Preuss přiúšim víta, zo so mitep mieščie zasedli a netko tu za inováciemi sledží. Vún so nádžia, zo to dalších investorov přivábí. Vážne pak tiež je, zo so leta niščo dôvodobne zaviešči, když je trebné, když je po takým závode a ľudí užívaja. Miesto cešak je na kúždy pat zakovač. To odla nové hangar závoda mitep same za sebe nestejí, ale je druhý z 5 projektov, s ktorýmiž leta niščo rozširieja. K letu ceso tam dalšia letanská šula zamiestnič a maja tam tiež dalšie hangary za privátne leta 12.
1: S Mirčinom Venkom som so rozmujala, kýž by včera na votorinju nového hangara závoda mitep na letanišču v Kamjencu. A s tým je krotko do bydl na 7. Dobre ranie, tu strobí nás netko Jan Reda z Tu skutkujú.

0: Jena pustet mich.
1: Serbski Rozwus. Powiedzcie. W studiu Bettina Menderutowa.
2: Dobre ranie. Gmina Kruščice sú však najvyššiším komunám Horní Vúžice. To vukadža z aktuálneho atlasa kriminality sakskeje policie. Janek Vúča má nadrobnosti.
3: V přeledže je serbská komuna v přeresku z najnižšej kvótu kriminality zapísaná. Jako příčinu menuje policia, zo jedna sú pomerne malú gmenu, što je šríka menej anonimity, silná sociálna kontrola a malú opetovarjov odvonka. Kaj z atlasa kriminality dále ukáža, sú neskutky v Horní Vúžice jasne otebírali. Tak sú zastojnice 2025, nieže 11,000 neskutkov registrovali, što ešte nemali 20,000 deliktov abo 6,000% menej, hači ešte 2024.
2: Nemali 2/3 deliktov Horní Vúžice je policia vusledžič moa. Při letanišču Kamjencu maja sovotnitka Pfuja 2 tvarič a samostatne letace cepeliny vuvivač. Sakski zavod Mitep je tam za to včera svoje nuesti nišče s hangarom, biruami a zamkanjemi voteriu. Aktualnje tam tsi vosoby za zavod Dživaja by u letach cedža ličbu na 15 zvyšič. Zavod je do nového stejnišča Kamjencu nešto viace hač 3 miliony euro investoval. Niedže 850 euro spešovania je za to od kraja Sakskeje dostal. Rata Riecach da mesto budyšin tukvilu žvobinu za odvodženje dešuje vody tvarič. Kajž ze žilinky špreveného mesta Vukadža ma žvobina vodu zamierne do zbirnika při starým železniskim nasupje vesť. Tak mesto budyšin škit před vujky vodu polepša. Tvarske dživa maja hač do sreč decembra zakončene byč, projekt pfači doromady niedže 400 000 euro. Reince sú tvarske dživa na nedušie starý rodži nemali zakončené. Zavod Zorabia Agrana AG je podlansku rodž reaktivizovala, dokelž chce vodnitka po tak menovanom zaurenom systéme dživač. To ríka zo vostanu čelata vod národa hač do doroščenie díky zavodže. Dotaj sú je niečo podra leta do druhého zavoda dali. Z dobom vúsmeria so zavod ponie na produkciu mloka. Tak zmia Reince netko viac hoviadu hač dotal, ličba stupa od aktuálne 400 posta na nešto viace hač 700. Kaj ze zavoda ríka, přidatne personál k zastaraniu trebne nie. Pica za hoviada přinže nemale dosponie z 1300 posta hektaru pvorniny zavoda. Od piatka pytany 68-letny muž, ktorýhož sú jezorie niže sú pytali, je nebo. Niedzielu popudňu sú muske čivo namakali. Po všem zdaču sú muža ve vodže moce opuščili tak, zo ze svojskej moce nie viace z jezora dočinil. Od piatka bešte policia a vukovanská služba za mužom pytavoj. A to byš upovieště, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Reinčam vás so zbieha a požišo so svunco vudrapa, dženca vysša přečený džin, dys a dys nekotre. Mročovky vostane pak sucho a to šo při maximálne 25 stopňa.
4: Dále je na našich půjčach a drohách všetko ok, jeli se so to zmení, potom spúšťame se vyzotiež na vašu pomoc. Písajte nám rady povesť, jeli vůladače něče vyskač, znano se něče tiež vopkat hači abo kopi. Budeš in 7400 můžeče zvonič, abo písajte jakéž prajné povesť naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

Andračkova to bije ze Sundry, Kravatu, Česač menšinu dosedmich je a tu mam za vas nekotre pokyby. Dopomnenka abo přeprošenje na všetkých drježdanských Serbov. Tam je dženca na Drježdanach Sakske stolice zase serbske blido, a to večo šestčich znova v Gorčmir am Tor, Vincenz 20s Pub. Šice Serbia z Drežana v okoline sú na besodu mačerni reči vútrobne vítani. Júce Cioch je znova Kofi Cioch v Serbskej muzeu, to je séria Zária do Vaniu. Júce zabíraja sa tam z Protiku, tuta šako Vukáča Hížo z leta 1902 posta. A haje koa vele vele artiklu, ale tiež v obrazu. A sú to tiež v obraze kôvoko strategie k sebezvičneniu. Vokovo stereotypu a sebe stereotypu Serbu so Jutze Dam Verči v Kofiju Cioch referent přednoška je dr. Robert Lorenz, vedomostný sobudživačer Serbského instituta. Vokličanské dekanátne dušepastostvo za děči te přeprošuje všetky šulerju od prvního do šestoletníka na zromadný džín pod hezvom Štark mach tak. Tam tematizuje na celé jednore vážne všetné situácie džičí, a to za zamierom sebevedomie skrúčiť. Zariadovanie, kde bude na sčiovacích termínach stajne od rána Cibili Gnáževeč do popudňa Cioch, v sobotu 10. oktobra Nebelčicach, v útoru 13. oktobra Ralbicach a sredu 14. oktobra v Rádvorju, to sú termíny v prúzdninách. Přizivič môžete vaše dječo až do piatka, a to bola vokličanského dekanátneho dušepastostva.

0: Moji redaktorojo Radia Zadkule su so včera večo s kumštni inteligencu zabirali, a s prašenjem, začo so tuta vonje vuživa. Suda modostni, štož vuživanje kumštni inteligencu nastupa, tiš kuski kreativni?
1: Šun relativ husto, also za jara mauke prašena, abo te za šunske nadavki, diša tam imamo si nešto rozkvač tam, abo tam.
2: Also tako, šedne prašenja, kišen si staj, ali kic si šo džo hač to do Google zatepač, a potem tam nekake strone čitač?
3: Najhusti šo v šuli, potom za nauki, abo da si doma nešmo raz od KI rozkvač, da za to lepo rozumim.
4: Ja vůživím KI druhé za šulu, když to mě něco vůživat, snadno za nějaké přednášky ve šuli.
1: Nic tak hůsto, ale já vůživím vůne ChatGPT. Hajte, já se prašem za nějaké pokyvy, když já třebu. A hajte, jak už je také druhé, když mě za šulu nějaké nauky, já třebu pomoct.
3: Já to vůne za šulu vůživím, ale ty za šedné věce, jak je švářič.

0: Jedno by jako vůdčo pan započnit si tomu vědomé bude, co jen ten nadávky tak koncipuje, co jen KI jako přidatné pomocné sredky může dovolit a nic zakázat, dokud pan se to nic neužívá.
1: Ale jak, abo kotre nadávky měli vůdčerio stajíc, se bychou šulerio přijušim pozitivný vůkněnský efekt nazonili. Za to jsou se zatkulárjo tež s Jonasem Zündu rozmovili. Vůnčiny runě svoj referendariát Lipsku a je nedávno při trénovaniu matematické KI sobu skutkoval.
2: To je tež vážne, kak sú domáce nadávky miestem stajené. Sú dobia tie dječi tež opísať moc, kak sú one na úsledky prišli. Abo tež to rozjasniť moc, a nic jenož, ok, to je pravé, abo to je opak. Přesto je za dječi a modostných vážne, tež to zrozumieť, što tá KI im praj. A o tom přemusliť, ač to tež sva trichy.
1: Čas je to menia. Kumštna inteligenca sluša ižo cvú kvíľu k tomu, tež v šuli vieza. Ale v opravdžitej príručky, dže a kak optimálne z tutej extrémnej technológii upravie v obkadžič, príušim dále neexistuje. Vo nekotrých perspektívach sú moži rozvosunice čeravičo rečeli.

0: Wuspani, dobre ranie.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Časač minčino, dona po vosmich je, a nitko vinujeme se našemu témovému tydžení.
2: Remeslo dženca a juce. Srbským rozvosu.
1: Remeslo má zvote dno, šako so přeco praj. A ja s tým nie je než rúbe remeslo minene, ale vosebe tiež filigrane, ručne dživo. Časnikar je napríklad, te treba je celé mirne rúce, zoberu je než milimetre malke pokazu, aký zatvarili. Jeden Serb, když se na toto povolání zvážil, to je Jakub Zimmermann z Džirje. Před letom jsme jeho již představili. Tedy by ještě ve vůkupvaniu. A dženca dvě liče pozdíšo, jak se jeho povolánský půjč vůvil. Dživa ještě sám s tím závodě, to jsme se včera prašili.
3: Já džívám tu chvíli ještě v glasu, v tom závodě, kde jsme těch již vůknu. A to je jen relativ vůlký industriový závod, říká milion jara vůlky množstva na časníkách tvárymy. A v příchodě, co já pak skýry do remesnického směra hýč, to říká těž časníky reparovat, staré časníky restaurovat, celé jednore tě věc odměny měč.
1: Tak stěli nám to mody Serb s neušedným remesnickým povolaním. Městrujím zatvary Jakub Zimmermann tu chvíľu cifruky. Dokud pak je to skýry tajkne, že to kajš dživo na masu, vopäta 22-letný pozitivš mištorskú šulu. Přichodže, co se znamená tyž ze samostatnič. Časníky pak jsou a vostanu jeho vůlka lubost, tuto tyž doma romadži. Cevu vůbju pone časníkovo nižoma. Krotký artikel k témě namakače tyž na naši app MDA Serbia a vizu tyž na naši internetové stroně.
2: Remeslo dženca a juce. Srbským rozvosu.

0: Na povosmiche.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranie. Gmina Kruščice sluša k najvyššim komunám Horní Vúžice. To vukadža z aktuálneho atlasa kriminality sakskeje policie. Janek Vúča má nadrobnosti.
3: V přeledže je serbská komuna v přeresku z najnižšej kvotu kriminality zapísaná. Jako příčine menuje policia, zo jedna so poměrne malú gmenu, što je šríka menej anonimity, silná sociálna kontrola a malú opetovariu otvonka. Kaj z atlasa kriminality dále ukáža, sú neskutky v Horní Vúžice jasne otebírali. Tak sú zastojnice 2025, nieže 11,000 neskutkov registrovali, što ešte nemali 20,000 deliktov abo 6,000% menej, hačište 2024.
2: Nemali 2,6 deliktov Horní Vúžice je policia vúsledžič môa. Při letanišču Kamjencu maja sovotnětka Pfuja 2 tvarič a samostatně letace Cepeliny vůvývač. Sakský závod Mitep je tam za to čera svoje nůjesty nišče s hangarom, byruami a zamkáněmi votyriu. Aktuálně tam cí osoby za závod dživaja by u letach cíďa ličbu na 15 zvyšič. Závod je do nového stejniša Kamjencu nešto viac hač 3 milióny eur investoval. Niedže 800 000 € spěchovania je za to od kraja Sakskeje dostal. Viac o tom slyšíte bihu našeho vúsovania ešte raz. Rada Riecach dá miesto Budyšin tú kvílu žvobinu za odvodženie dešťovej vody tvarič. Kajž ze zdžilenky šprivinného miesta Vukadža má žvobina vodu zamierne do zbierníka pri starým železnickým násupe viesť. Tak miesto Budyšin škýt přetvúľky vodu polepša. Tvarské dživa maja hač do sreč decembra zakončené byč. Projekt pfači dohromady niedže 400 000 €. V Rajnce sú tvarské dživa na nedušej starý rodži nemale zakončené. Závod Zorabia Agrana AG je podlansku roč reaktivizovala, dokelž chce od Nietzka po tak menovanom zaurenom systéme dživač. To reka zo vostanu čelata od národa sem hač do doroščenie díky závodže. Dotal sú je niedže podra leta do druhého závoda dali. Z dobom vúsmieria so ponie na produkciu mloka. Tak zmeja Rajnce netko viac oviadu hač dotal, ličba stupa od aktuálne 400 posta na nešto viac hač 700. Keď sa závoda ryka, přidatný personál k zastaraniu trebne nie. Pica za oviada přinže nemale dosponie z 1300 posta hektaru pvorniny závoda. Od piatka pytane 68-letny muž, kotrehož sú jezorie niže sú pytali, je nebo. Nedelu popudňu sú muske čivo namakali. Po všem zdaču sú muža ve vodže moci opuščili, tak zo ze svojskej moci nie viac z jezora dočinil. Od piatka bešte policia a vukovanská služba za mužom pytavoj. A to bych upovesče, kiš namakače tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vyscha džinca, ketro přečelný džin, najrenčí tydžin, jaká šupada, živé slibro zalezená, 25 stopňu, tu a tam raz mała močoka, ale vostanie cíl džin sucho, svunco so smie, a kaž prajne, znáno ešte rozkupačič.
4: Na počacha na drohách je při tutým krásnym vedrie dále šitko poradku, nech tak vostanie.
1: Serbský rozvoz.
4: Můj se vě zavěseli můj, jeli za nám zdžiliče, jeli zase na půjčach a na drohách něco zmini, jeli za vám tam něco napadně, potom zvolňče Bettinu pod Bettina kotrom číslom.
2: 7400 a budeš jen do toho.
4: A popisače na pověst, či naši app MDR Serbia, že to celé jedno rad a můžeče s nami četovat.

Sedemenčino ponapo vosemiche poladnjeme do protički. Přichodne serbske blido sakske stolice Drježdanach, te je dženca, a to večo šestčich, znova v Gorčmir am Tor, Vincent's 20s Pub. Všice Serbia z Drježdana v okoline se ljubje vitani na besadu Mačani reči. Jutze cioch je zaso kofi cioch. Serbskim muzeju tošako je riad zariadovanju s přednoškami. Protika Moja Vožica ste Dunkruč središču, tutašako vukadža z leta 1902 posta, a je jeden z najvoblubovanišich a najdleje existovacich formatu ludového nakladnictva domovina. Nasčiovana Protika ta dokumentuje oficiálnu vobrazovú politiku a serbske strategie k sebie zvičneniu. S pomocou analýzy jednotlivých obrazů skýčí přednošk, schvádnošť so vo obrazách vůměněč vo sebě pod hezvom sebě stereotypů Serbů. Referent je dr. Robert Lorenz, vědomostný sobudživačer Serbského instituta. Nětko na země šako jsou tyž jacere na zemské výky, konstitučení například týžo 21. raz v Vázu a budeské měščanské bibliotece, změlice Prynje na zemské čaporové výky, tam změlené šelakoryše zajímavé věci, od děčacích věců přes samosotověné debienky, keramiku a porclín, přes vůměnstvo a vůměné věci hač k antikskému čapory. Pjatk to bude od džesačích hač do šestčích. A jeli máte tyž vy dalšie termíny za nás, naši sluchario, šako sú vaši hosťo, zdieľte nám je přes našu app MDR Serbia alebo na internetovej strane môžete formulár vupielniť, termín tam stejá taký, kalendár je namolovaný, to je celé jednore a potom sa tyž váš termín tu vozivý.

0: A netko naš program je za ešte nie nimo, krotko do cibel, genau sem nie netko poladneme najprede raz do Kamenca. Štúž je zajších mesacach pri letanišču Kamencu nimo jeho jesnač novú halu vidžal, ktorúž sú tam natvarili. Tam je závod Meetup nešto viacač 3 milióna euro investoval. Vulky džel je sam zapfačil. Niečo 800 a 510 euro je od kraja Sakskie dostal. Včera je závod nový hangar Kamencu otvoril a svoje plány za stejnišče predstavil. Mirčin Venk je tam namiestne. Mirčine, što chce závod Meetup v Kamencu na letanišču činiť?
1: No, na 1500 kvadratných metrach chce závod Pujadva tvarič. Sú to Pujadva s elektrickým motorom, ktorýž môža bez pomoci startovať. Za to je si Meetup prava na hižo existovace modelu kúpil. Jednotlivé džile za ňu tvária krus vajčenú pola Döbelna, kdež má závod svoje sidvo. Kamencu chceža potom s džilou hotové leta dva montovač. Tu kvílu model hišče dále vujívaja, k letu konc leta chceža motorizované Pujadva potom zjeri produkovač.
0: A maja to za Kamenc tež hišče dalše plány?
1: Aj, s dobom chce Meetup tu niedže 12 metrový cepelin vujívač, kotrež samostatne leta. S takými cepelinovými trutami môžeš končin z vyšiny vopkeč bovač, napríklad, když chceš milino vody v regióne kontrolovač. Prototyp takého cepelina je včera hižo hangare kružil, a tiež Pujadvo sú praxe po takým pojece nad letaniščom Kamencu pokazali.
0: A čo odľaje so závod Meetup z Cua za Kamenc rozsúdžil?
1: Za to je jednačel doktor Udo Berthold nedom jacore příčiny nalíčil. Jedna je, zo Kamencu hižo ďalší závod na automatických trutách sledží. To odlaž nové Úžice od Kamenca hač do Vojorec a Zorelca testové areál existuje, kde smedža šelke truty samostatne letač. To je vizo za újče cepelina vážne. Potom by Kamencu ležonošť napšedajn a nimo toho sú drežďane blízko. To pomáde špytaš fachový personál a kooperacijských partnerov za sledženie.
0: So rovne ižo personál menoval, keľko ľudí da tam netko čiva a što to za miesto a region reka?
1: No, s aktuálne ciomi přistajenými a perspektívy se nedejúno piatnačomi tre závod žaden z vulkých dživodavariu Kamencu neje a tyž nebude. Tola vyšší mieščanosta Michael Preuss přiúšim víta, zo so Meetup mieščie zasedli a netko tu za inováciemi sledží. Vún so nádžia, zo to dalších investorov přivábí. Vážne pak tiež je, zo so leta niščo dôvodobne zaviešči, kdež je trebné, kdež je po takým závode a ľudí užívaja. Miesto cešak je na kúždy pat zakovač. Tohodla nové hangar závoda Meetup same za sebe nestejí, ale je druhý z päť projektov, s ktorými leta niščo rozširieja. K letu ceso tam dalšia letanská šula zamiestnič a maja tam tiež dalšie hangary za privátne leta dva nastač.
0: S Mirčinom Venkom som sa rozmovjala, kýž by včera na otvoreniu nového hangara závoda Meetup na letanišču Kamencu. A s tým je krotko po cibedl genau som 7 hodin 6 až 40. Serbský rozvoz týždeň sa ráno zase s vami stala z Etinu a Katku. Dobre ráno.

0: A netko zapiskame tiež národninskú štučku Národninský postru.
1: Přejeme zbožo.
0: Dostvo, bratrostvo, kuluske vosady, destrovi ľubie, Hartmuta domašku skočiny. Oni písaja, k vašim 5-6 národninám přejeme vám mnoho božožonovania, krutu strôtu a deremeče krú svojbných a přečelu. S dobom cieča sa tu po žumach serbského rozvosa Džakovač. Zapfač potom knes vupraja za dlholetnú svieru tovarstvu, vosebe tež za službu při nošeniu koroje bratrostva při najšelakorejších skladnosťach. Vostanče nám dále svierne vopytova našich zariadovaniu dosti národninským postruje. Tovarstvo, bratrostvo Kuluskeje vosady se všimi členami přijevam Rianne Svědžinský džín. Hartmut domaška skočiny, Svědžinca, 5 a 6 národniny.

0: Jana Bojevicic.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderutova.
2: Dobro ranje. Gmina Kruščice su však najvěstšišim komunám Horní Vúžice. To vukadža z aktuálneho atlasa kriminality sakskeje policie. Janek Vúče má nadrobnosće.
3: V přeledže je serbska komuna v přerezku z najnižšej kvotu kriminality zapisana. Jako příčine mjenuje policia, zo jedna so poměrne malú gmenu, što je šrika menje anonimity, silna sociálna kontrola a malo vopetovarjo vatvonka. Kaj z atlasa kriminality dále vukadža, su neskutki v Horní Vúžice jasne votebírali. Tak su zastojnice 2025 neđe 11.000 neskutkov registrovali, što ješe nimale 24.000 deliktov abo 6.000% menje, hačišće 2024.
2: Nimale 2/3 všich deliktov Horní Vúžice je policija vusledžić mora. Při letanišću Kamjencu maja so od nětka puja dva tvarič a samostatne letace cepeliny vubivač. Sakski zavod MITEP je tam za to včera svoje nové stejnišćo s hangarom, birovami a zamkanjemi v otvoril. Aktualnje tam cívo osoby za zavod dživaja, by u letach cedža ličbu na 15 zvyšić. Zavod je do nového stejnišća Kamjencu nešto viace hač 3 miliony euro investoval. Niđe 850 euro spichovanja je za to od kraja Sakskeje dostal. V Ratarjecach da mjesto Budyšin tukvilu žłobinu za otvođenje dešćoweje wody tvarić. Kajž ze zdźělenki sprjewineho mjesta vukadža ma žłobina wodu zamjernje do zbirnika při starym železniskim nasype wjesć. Tak mjesto Budyšin škit před wulki wodu polepša. Tvarske dźěła maja hač do sreć decembra zakončene być. Projekt płaći dohromady niedźe 450 000 euro. V Rajnce su tvarske dživa na njeduši stari rođi nimale zakončene. Zavod Zorabija Agrana AG je podlansku rođ reaktivizovala, dokelž chce od njetka po tak menovanem zaurenem systeme dživač. To rika zo vostanu čelata od naroda sem hač do doroščeneje deki zavodže. Dotal su je njeđe podra leta do druhého zavoda dali. Z dobom vusmirja so zavod ponje na produkciju mloka. Tak zmeja Rajnce nitko viac hovjadu hač dotal, ličba stupa od aktualnije 400 posta na nešto viace hač 700. Kajž se zavoda rika přidatny personál k zastaranju trebne neje. Pica za hovjada pšinže nimale dosponje z 1300 posta hektaru pvorninu zavoda. Od piatka pytany 6-80-letny muž, kotroż su jezorje niżej sy pytali, je niebo. Niedzielu popudniu su muske čivo namakali. Po všem zdaču su muža we wodze mocy opuścili, tak zo ze swójskie mocy nie viace z jezora dočinił. Od piatka běžte policia a vukovanska służba za mužom pytavoj. A to bych u naše rańcze powieszcze, kiedyś namakacze. Cały dzień też na naszych internetnych stronach a damotny app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Słońce się smieje, a temperatury nas dżęca reja. Mianowicie 25 stopni dostaniemy maksymalnie. Wostanie cały dzień sucho, biegu dnia, potem też mroczałka na niebiu, ale szo do romady rejane czopwy babyliczny dzień nas oczekuje.
4: Kečpu na autodrozu štušje z Vúžice smer Drežďany na A4 popuču. Při votjezdce Hellerau stej vyskač, tam z auta von vyskaja, 100 je tam dovolené. A ještě raz v ospitu na A4 pola votjezdky Hellerau stej vyskač, 100 může če tam maximálně ječ, abo smer če tam maximálně ječ, tam vyskaja skedia von.
1: Srpski rozvoz.

0: Dženca to svedčí žilovie znatoserbský spisovačel, dramatika a vysotýž rozvosovník Juri Koch svoje 90-činy. Madlinka Šočic je jemu k národninám spakuava darik. Je zezbierava nekotre dopomnenky a zbožo přeča čitarju.
1: Ako ty prvnáš, čo mi domyslíš, že je jeho humor. To je krásne. Serbský, kak si von se svojami rajka a se skajkými situáciami, kde von ten žod se vúreba, to je krásne. A všetko zase ráde poskám napríklad Božur a Knot Knut, ako netko taký paráde príklad za to.
2: Also nedo mi doma so všim, že knia na urocenu. Tun si mi ja ze zvujke zauri to što čitava, da ako si mi ja moda holca boa. Zonič votem kajen moda holčec české na gymnáziu, što mu tam šitko doživi. Hakarine je to napisane. To je moja prvná dopomnenka, druhá dopomnenka, vizo službne, moje dživo s Jurijom Kochom v lektorače, v nakvadnictve. Ja sem tam mila des Božo s ním na džičacích knihách dživač. To by še jedna jara zajímavo zromadne dživo, dokiž si mi ja tiež začišme za Juri Koch, tiež akceptuje modych, kiž jo os na druhé kritizuje, a nie so zaujším celé tak zbožom, než tiež mu napisal. To mám ja tak v pomiatku. Vun ja šece šiba napisal, vun ma jenu jara dobrú srbštinu, kotruž bu ja se pšava, zo ta som od veľa džiči a modest noch čita.
3: Ja som ja menú knihu od noho čitova, že šo so jena stavizna z jeho džičarstva, z horkou upisova, z jenom autom, alebo jenom bunkerom, šeš bo, že so on češko zraniu, a to je jara veľa úskutko ve mni. A ja sú veselú, zo dauje také spisovačele v plných serboch, ktorýž tako úskutkuje a tako autenticite do kultúry a do toho ľudu přinesú a akož správnosť praja.
4: Hej, rúne nieke voka jeho 90 činien veľa číta pa vesavských novinách ve vúľadku by přinosť a to je ráde číta ka vún na serbskú literatúru zláduje na vúviče serbské riče a hej, také zmysva pône a hej, vúboke hadrotn vit na to serbskú rič posiejen to lavot nikotro škúli
5: a
4: cestu pšau.
5: A ja, to je samo kein Postro, ja sa jara deret pomnjona Jurija Kocha Sprina, jako student, der tam som sa nebo Petro Menkom, byli v Podstupujme, a tam je Jurij Koch nam praju, kak môžeme me, ako dobíme, lepe serbste písač, po sebe tiež liriku. To byte jene, a potom sme mili před nekak 10 letami Hamurken ústup, a tam je Jurij Koch Sobočino, a to sa jara vesobu, musme byť ráno v rozmu, potom ste mili, ľubi Jurijo, tebi, šo dobre, a ešte veľa z pomožných let.
1: Šo dobre k národinám a ďakujú za jen celé retomas a celú silu, celú generácie od rekov a rekovkov, kýž nám veselého obrača všetko ište.
0: Aj to bych ju nikotre dopomnenky na zetkania s Jurijom Kochom a s dobom zbožo všetko jeho čitorku a čitorju k džensnišim 90. národninám. Přichodnú nedželu sú ište v občanišo Jurij Kochy, jeho tvorbám, skutkám a myslám venujeme. K národninám slúša vizotež národninská štučka a to z jeho pera. Zo je Juri Koch tež spilné texty za rozvoz spísal to svišiče netko přichodným titulu Ideale, kotruž spívataj jeho džoka Anja Kochec a Handrich Spitank.

Venio znate za svoje živadłowe kusy a knigwy za doroščane a žiši při sud Łužice mjaze serskiho su a brunicovým bagrom je přece měl ve fokusu. Ve Žilově bydlice Juri Koch Jožinca je vyšaset let stará a vonjom bůže se šověše Žinca ve serském kulturnom magazíně a při mikrofoně jo Gregor Klim. Vítejšo. Nimsko-serske ludowe živadło Budyšin planuje k jubileju Kocha jego novelu Višnina na javišćo speraš. Co konkretnie mają prijet kvotom som pejedal s režisérom Aleksandrom Marušom a s grajajom Marianom Bulankom. Nešćo ešte mili gošbu tož to čojne citaš suchame na urysk teje Višnine žinca ve literárnym rožku. Do toho se vie, co me gratulirovaš a co me uzviknuš nikotare stácie za živenia a statkovania Juria Kocha. Rednje, a što petla, net žalost.

pregoval a jeju uviše nejlepšem zmysle oblivoval. Tož zaspívame ši tvoje až do žincajšnego obľubované spívanie Lubše lúže, vítajšo, na ten svežen jasove. Tužne mysli, vestajšo, přečúria mi lážece, jo, žincio spížen, žincio spížen.

0: Nec mi už šake zgonili ved toho, co druge luže se mysle vo Juriu Kochju. A predk južo radnih let jo ven sam byl rozgronje z negašního vjednicu serskýho rozkvasa ve ORB z Jutu Kajzaroviju. Jo to bylo jedno rozgrono vo veznamie dvojoricnosti. A ved tom, co to veznamienio ve taky maujerice písaš. A sú to drie mysli a perspektíva, ako teke žinca ešte za autora Pláše.
1: Juri Sitte, kdy kuli raz s našteke ako spisovašiel oblutoval, až jo se tebe do kolebky položila serska ric?
2: Nie, ja to nejsom oblutoval, dokuláš také nieco nemžoš. Oblutovaš, toga jo to samské lecby nicht oblutoval, až on tak hugleda, ako on hugleda. Už je toho, nemá to etike žeden zmys. Také něco oblutováš. Což jo do kolebky položeným, to ku tebě sluša, a jolic ty něco s tím nic ceniš měš, penga to nic druge neznaný, jako až ty nebekšil ze sobou samým nic ceniš měš. Oblutoval já to nejsem, ale ono jo se mě uvědomilo, až moja rec, když jo ze mnou přišla do kolebky, a když jo také z kolebky ven, ven do světa ze mnou šla, a štož ta rec, jo rec jednoho malého luda, když jo sám rozhodne, a štož ta rec má svoje slabosti, dokoláž nejo se uvíš mogla tak, ako jo se uvíva, ale zrazom jo se mě uvědomilo, až já myslím,

0: Za to, što rec njeco ceniš, až bedere gabe se v nas džažava, dokolaš je to jaden žel vete mnje, kaž ja za zdžažanje svoje rece njeco cenim, pen cenim ja za zdžažanje sebe samego njeco. V bjegu teh let jo sem mi je uvjedomivo, až ja mam ze svoju recu jednu godnotu, kenž drugi njamaju, kaž jednu rec malko luži pojedaju, potom je to jedna žádnostka, to, co goniš, jedne bogatstvo. Gaš jednu rec veli luži pojedaju, pen ju veli luži pojedaju. A s takim je ona rozširjena, a což jo veli nasvišje, već což jo veli nasvišje, tako njama tak veliku godnotu. Ja sam menjece, až jedna rec, kenč jo tak malo pojedana, ako naša srpska, ma přes ten unikátny charakter, tak jednu väčšiu godnotu, ako jedna veľká rec.
1: Co by se stalo, kaby se to šta väzba k srpskej rece rozpacila přes tebe samego, abo přes cúzu na moc? Si ty dvimi o tom přemysloval, co by pon snaž s tebou bylo? Če to nemožne, ka to nijo, máme ga dosť přikvadu, žož sú se serske ľužie od svoje maminie rece odvobrošili, te pšicene sú byli šakorake. Co ty také mu meniš?
0: Jo, také ľužie dajo, kenž nekše od svoje rece, od svoje maminie rece, musíš pan přigoniš, nic viežeš, ale to je ich vec. Gaž veni se za také rozžugnovanie ze sebe samým sú rozsúžili. Za mne by to bylo nieco, až ja stupijom ze sebe ven. To by pon bylo tak, ako by ja podľa sebe ešte raz stojal a na sebe gledal. To by bylo jedno rozdvojenie. A mne zdá, až rozdvojenie a gaž, že k tomu ešte voduchné rozdvojenie je jedna forma jednej chorosti, môžeš koniš. Ten, ak je v duchu alebo v rozumie rozdielone, rozdvojone, ten je šizofréne. Dokoláš on je raz taký a je raz taký. A Janjok šizofréne byš, ja co byš objadne ze sobou samým a togodla se ja přišivo takým rozdvojeniam obaram.
1: Ty rozmysluješ také o tej druhej rece, o tej rece suseda, v kotorej škáte také literatúru píšoš. Veni možo šo ugroniš, přeto ona jo sobu kšacala s vůvyšším. To je také menenie mnohých modrých autorov. Oni obľutujú to, až to v serskej maminy rece tak nemôžeš všetko tak písaš a myslíš, ako to v tej mocnejšej nímskej rece môžeš. Co by ty to s tým modrým autorom gronil?
0: V serskej rece môžeš také všetko ugroniš se vie, až dajú sféry alebo abo želiem naše obšožitosti, žož v srpskej rece se šešte nieco ugronio a obstaten čach a švieci to nie je komunikatívne. Ja som v tom eseju napríklad tam rozmyslil, kak to je v technickým svieši a tak ďalej. Ale gaž necht svoju rec dere umejo, tak dere až možo veni a ze s tými svojami, kenž jomu k dispozícii stoje, akrobatiku ceniš, recnú akrobatiku, ten možo týke sebe tošti rece dosť dere ugroniš šiknem tým náležnosťam, ako se týke ve nímskej, alebo rusojskej, alebo engelskej rece ugroniš dajú. Týke filozofické myslenia, poušikne, abstraktne filozofické myslenia mogu se ve serbske rece ugrandiš. Se vie, až vedpisujo, to všetci teke vrt toko, kak dere svoju rec znajoš. Lec se ju v šuli nauknu, lec se ju dere by šuli nauknu. Lietce potom, ešte ako se ze šuli ven, by ešte nieco za to cenil. Lietce ten zájim, ta interesa za tu riec vestava, abo jo to bylo jano nieco, což jo dejavo se ve šuli ceniš. Se vie, až to tyky vytogo vytvisujo, lietce se ty tu riec juž doma mogal. Ako ja, casu žišectva ved starejších tu riec svešal. Ľuže, keď ju ved doma neznajú, mogu ju nauknúšť. To dajú dosť veľa príkladov, až ľuže sú ve šuli naukli tu riec a až pozdži mogu lepej mogi raz tu riec ako te, ak sú doma serbsky uknuli. Možnosť, čo riec nauknúš, dajú dosť. A teke te ľuže, keď sú meniace, až veni ňamgu viecej ve tej riece se ugroniš. Zábednú, až neláže to na tej riece, ale to láže viecej na tých ľužach, keď tu riec neopkneš, keď ňamgu tak pšavie se ve tej riece ugroniš. Naša riec je všetci ešte komunikácijská riec, to, co groniš ve tej riece, se ľužie dorozmejú. To nie je žena umarła, akademická riec, ktorá se jano ešte v archívach poveda, alebo v nekakých institútach, žež úco nesejže a nic druge záživo nemajú. Naša riec je ešte komunikatívna a tak dvojko, ako je jana riec komunikatívna, možno sa ona také ešte ujívaš.
1: Ty serbsky píšoš, ty nímsky píšoš, ale ty nepřestajíš alebo nepřevožíš. Jednu riec to ty je. Druhý je, ty přeniasoš, ako sám groníš. Co je ten rozdíl?
0: No jo, to je popšavom jeden kvalitatívny rozdíl. Gledaj raz, gaž ja na nímsky groním. Mein Vater war ein Steinbrucharbeiter. Mhm. A to, že tu sádu, bedejau njent jaden cúze, grojnmeras, ved nakvarnistva, abo ved jadnogo instituta, uzvolone, postajone, a teke vednich zapuašone, přestajar, převožar, do sárske riece pšenjasč. Pen by vin byl vezane, na konstrukciu toštije nímskeje sade. A venne by mysal groniš môj nán jo byl jaden skavar. To by bylo exaktne. Ale dokulaž se jadna vo mojo obsedstvo, to ga jo moja sada, ja ga mogu ze svojim obsedstvom ceniš, což ja cu, pen mogu ja toštu nímsku sadu tyke přestajíš jenac. Mm-hmm. Ja mogu napríklad goniš, môj nán je kúždy žen doskavy na živo chojížil. Yeah. Což je už nieco druge, což nieco druge zúraznil a jolicom ja meniace, až to je za mojego citaria lepšie, ako tá predná konstrukcia, pen mogu ja to ceniš. A ja teke se nežaržím teke nic na svoje nímske originále, kaž ja do sánskej rece do přestajím, alebo pšen ja som, ja na sebe samego se nežalžem. Ja ze sobou samým obchádam lichotne a voľne.
1: Nie tak, až přigledujeme, kak se naša serbská riec gubio v Dolnej Vúžice spešnej ako v Gornej, dajo se tomu procesu docela zaživaš, co by to kronil.
0: My ga všetkne pýtame, už vec, ak lieť žasetky za možnosťami tož tomu procesu ju zádoraš. My musíme všetkne groniš, a my to také vieme, až tož ten proces neho se zachopil po vojne. Tož ten proces je jaden proces, kýnč je už i 1000 let staré. My bývame všetci menšie, ale my nesme na koncu nic. To je jadno dopoznášie, kýnč je vilgin, je čo veľkým vážne. Ja som gáno jednu básňu písal vo Helgolande a som tú sliednu sádu pen napísal až Helgoland vúce, až my bývame všetci menej, ale žiadne nesme nic. To, co groníš, až Tak je, my nesme ešte na koncu našego pytania za možnosťami svoju rec ukovaš. Nedajú žiadne, žiaden koniec. Tak dvojko, ako nás dajú a ako my našu rec pojedáme. A Gapto Jano ešte čistá byli, alebo ešte mini, nesme my ešte na koncu svojich múdrosťov.
1: Ty si ve oboma recoma doma, samo píšoš literatúru ve oboma recoma, si ty všesto nekaké škoda by zadorumil.
0: Jo, ja tých ľuží nerozumiem. Ak sú menece, až ich kolie znajú Janu rec, až ono potom múdrejšie, ako až ono znajú dvie rece. Každý ľuž, keď znajú veci recov, je múdrejšie, ak ten, ak Jano môže sebe jadný reci dorozumieť.
1: Čiže to recka nie sú Jano svova, to je také myslenie.
0: To je také myslenie a svet sa vie a veľký český pozdejší prezident a vedobnostník Masaryk Jogoniu ty si tak veľa rázov ľuž, ak veľa recov umieš. Potakým, to je glúpost, čo mogu ja Jano Groniš, ja co s tým Groniš, až ja nerozumiem tých ľuží, ak sebe myslie, až je lepej, gaž to gole umie Jano jadnú rec. Ja sebe myslím, až veni grieše na svojich samých žišach. Ja nesom z toho ženu škodu miel, a jolico dovolené mogu ja to tak raz Groniš. Ja, přesto, až ja umiem srnské a nímské, ja som také nauknu ľaško polskú rec, českú rec, tu ak som také ešte na gymnáziu miel, ja som krádu dere nauknu rusojskú rec. Ja nesom z toho žiadne škody miel. A ja také vesebne, gledajúce na nímskú rec, nesom z toho žiadnu škodu miel. Ja som kmane také svojich nímskych žurnalistických kolego poučiš v ich rece. Ja všetci zase svišom v rádiu, v televíze a také citám v nímskych časnikách živné konstrukcie, opacné, ktoréž mi nadpadnú, dokúľaš ja ze svojim uchom a ze svojim recným rozumom netmákujom, až tam nám, že nieco trefíš.
1: Jo, Juri, ty si písal, ty si užekuješ tvojej mamie, až jo tebe tu rec dáva, ty za tým stojíš.
0: No se vie, až ja za to obstojím.
1: Hučovno žek, Juri Koch.

Jutta Kajserová je bila v rozkroně se žurnalistom a autorom Jurjom Kochom. To je bylo jedno uštěvání z našeho archiva z lita živiš na sčastu 6 a živiš 10. Pěteš samé o Jurju Kochu jako dramatikária net po muzice.

0: Mit samej pierdaš vo Juriju Kochu ako dramatikaria, vece raz jove napisao nieco za nimsko-serske ľudové živadvo Budyšin, jogo dolno-serske graša sú svišili veľké úspechy v našich sach, venio teke cestne cvong togo teatra, a ku gešpie jogo burstaka pšiniaso teatra jogo nevece znato novelu vednovodky najavišťo, mienim jogo knigve Višnina. Živiš nás často vesem a stržas, čo jo Koch je v zjaviu, Všetla, že nímske jateke ve serskej rece velepši peznášajo dobovo to, čo je niekotorež umielske kritikárie rada opisujú ako magický realizm, zamiesnione ve sviešem jaze vúžiskými pestavami a materialistickým ľúbjenium. Graja a zastupne intendant za serský teater Marian Bulang ulicio vecožo.
1: To je ten slúbený porik, tá iná a Matias, ktorýž sú živo niče ve delnosárske okoline a přes svoje dživo sú tu nímsky inženýr Zikard tam to tej končine zabudí přes jedné nevedro on vostane za autom tam ciace a pýta pomoc a v noci tam zaklepa pola nich a tu inženýr sú nedom tiež do tej ene zalubuje a je a s tým zabíži tak riec tú dráma, tá tragédia.
0: Noa buža jedna druga rovnina, ako tom čojňu dodajú, to groni Marian Bulang.
1: To ríka, že máme tam ešte jedno vodno muža, tak ako bajovú postavu, tu zivu, ako jednu starú sujanskú bohku a jeden praška, ako posredník. A te jedna netak rec komentuja, alebo lepe prajne opisuja. A s tým nastane tiež jedna vosebitá atmosféra, što je važne za tu podaviznu. Gajš prijene sluhove, tak rec.
0: Ako ve sluho grašu groni Marian Bulang, to pasio k tomu, co se pohmonemu čojenjoju, žeš cesto nevieš, co realita jo, a co je imaginacija, skromadnie s Madlinkou Šočic pšelzio Aleksandar Maruš režiju, a ven pečmanjo ten zukuve aspekt.
2: Was mir so vorstellt, ist, dass wir sozusagen diese ganzen Kulissen auch so akustisch bearbeiten durch die Schauspieler, dass man schon versucht, die magische Welt auch so sozusagen visuell einzufangen, aber halt so akustischen Flächen und Effekten, die dann halt live produziert werden.
0: Jo, a nie o to případ, až Aleksandar Maruš rovno tož tu mašiznu, co objevaš po šakých staciach, jo se ven rošil do domonie, do Vúžice, ven pechadas rovnigo.
2: Rode wird ja auch so anfangs abgebaggert und sozusagen so Ecken aus meiner Kindheit, wo ich in meiner Dubrovice noch rumgesprungen bin, die sind mittlerweile schon gerodet und ich war jetzt neulich bei meiner Mutter und konnte dann aus meinem Zimmer dann auch den Bagger schon sehen und wenn man nachts hört man den quietschen, also das ist schon ein großer Teil der Welt meiner Kindheit, den gibt es sozusagen schon nicht mehr. Und wir sind sozusagen mit eins der letzten Häuser, die vor der Abbruchkante stehen und stehen gelassen werden. Insofern gibt es da schon sehr persönlichen Bezug auch.
0: Tak dujko ako Višnina kvišo pod tým titulom Přižo novela Jurija Kocha ve toštej grajnej dobie najavišťo nímsko-serského ľudového živadla Budyšinje a premiéra bužo aprilu ve Dolnej Vúžice. My zjeme se chylu, aby se ešte více zadvomili do toho čojenia svišujeme pak nepere kupku Hoj Rika s jazz muzikárium a komponistom Erikom Krossom z jogo projekta Feldlieder Metamorphosen a my svišujeme ho tu numeru 1 Tužna svajšbám.

0: pejedame vet autora Jurija Kocha. Žince autoval 96 let star. Juri Koch štapja z jogo teksto do rano v Užice. Jomu žo veto dokumentirovaš a napejedaš to, což beli, žo vo zgubenje domovnje, vo znicenje nature a vo opete obchovaš kulturu. Južo NDR-skem casu jo študirovane žurnalista teatrove vědomnostnik pestarcov s jogo tekstami a grašami s knjigvami Hanna jo te židuce Šircec Hanna v jogo rodnej Sive Horkach staju pomnik, jogo grubenrand noticen z leta 2020 gnujuce skiciruju to vejovanje v rogu. Jogo luštne žišece knjigve su se dovele reco přestajili Juri Koch venjo nosar šakech mytov mjazo drugi myta Čišinskiego. My zaspominajome nendo nekotare dalšne aspekte z jogo živenja.
1: Ako publicist je už obšecej vážny głos dolných Serbov.
2: Mogu napšaudu groniš cas mojego povenského živenia. Som znava Jurija Kocha, som z ním cyniš meva povenský. On jo byl při rozkvosu môj kolega, při domovinie sobu vejova za to serbské hufe dolnej v Užice. A ja se jogo sebe Belgien cestčím, on jo veliký příklad, cvojeský, žurnalistický, jogo knikve, jogo viele bocnost při písaniu a jogo vojovanie vo žážanie dolnije v Užice. Co viele uknúva teke od jogo. A nieco vosebne jo redko jo Juri Koch raz jatnogo chvalio, aber jatnu od nás drugich. Ale gáš, pon se morga oba napšaudu na to gjarde byš.
1: Kritizirował jo przedewszym znicenie serskich słów przez udobywanie brunice. Wesebnie jo miał nawet ma rogu.
3: Każ ja te pisne żretwa z tego czasu oglądam, pen kuszty se na niego poszegują. Also te ludzie nie są so szykne zwierili za Serbu pejadasz, a są se przecie na Jurija Kocha poszegowali. Dokolaż ja bym im ja legitimny zastupnik serbskiego luda był za nich, a dlatego ja bym wegen ważną rolę grał, wenn ja ten temat popschauen, przysamym sam na dnione pory polityki stajel ten czas. A dlatego ja, aż ja ten serbski sedlinski rum we bramborskich ustawach zczytane, to ja popschauen, joga zasłużba.
4: Ja som Jurija Kocha doživil také ako básnik, ako spisovaše ve Gorni a Dolni Vúžice. A to je všetci viedin zajemno, bo kak Jan se pogibujo ve dvima ricoma ve Gorni a Dolno Serbšine, kak ven svoje náskonenia z Gorni Vúžice ho pokážo.
1: Ako renomirovaný melar Günther Rechen před 15 letami zgetoval ten portrét, jo Juri Koch sucho skomentiroval, to nie je veto, kak necht gleda sam na se, ale kak vyže jogo druge.
0: Mysli k živeniu a statkovaniu Julia Kocha z Česvišalí, kvôsob sú byli rozkvôsobnica Marion Štencelová, přírodoščita René Šusta, historika Pět Šuman a pejedavajo Maria Likoska-Winklerová. Nice na my, co my jomu žinca gratulírova štokše druge teke, to cenime net a přitom skonime ešte vici vici facetov ve toga autora, nepere spíva o Gerald Schön, tekst z Piera toga národninária a ja mienim rednejšie špoch napšaudu nedajo. Což máme, to máme, ved máme.

0: A ku tebie susza, a jolic ty niocoś z tym nic cyniś miesz, pęga to nic drugie nie znani, ako aż ty nie bykszył ze sobą samym nic cyniś miesz. Woblutował ja to nie som, ale ono ja se mnie uwiadomiłam, aż moja rzecz, kiedyś jo ze mną przyszła do kolebki, a kiedyś jo tylko z kolebki wen, pęny do świata ze mną szła, aż toż ta rzecz, jo rec jednogo małego luda, kenž jo sam ogrozone. Až to šta rec ma svoje svabosti, dokulaž nejo se uviš mogla tak, ako jo se uviva. Ale zrazom jo se mi je uvjedomivo, až ja myslim za to štu rec neco ceniš, až bedere by gabe se vena zdžaržava, dokudaš je to jaden žel vete mne, kaž ja za zdžaržanje svoje rece neco cenim, pen cenim ja za zdžaržanje sebe samego neco. Ve bjegu tih let jo se mi je uvjedomivo, až ja mam ze svoju recu jednu godnotu, kenž drugi njamaju, gaž jadnu rec malko luži pojedaju, potom je to jadna žadnostka, to co goniš jadne bogatstvo, gaž jadnu rec veli luži pojedaju, penju veli luži pojedaju, a s takim je ona rozširjena, a což jo veli nasviše, već což jo veli nasviše, tiki njama tak veliku godnotu. Ja sam menjece, až jadna rec kenč jo tak malko pojedana ako naša srpska, ma přes ten unikátny charakter tiki jednu väčšiu godnotu ako jedna velika rec.
1: Mm-hmm. Co by se stalo, kaby se tož ta vězba k srpske rece rozpacila přes tebe samego abo přes cúzu na moc? Si ty dvimi o tom přemysloval, co by pon snaž s tebou bylo? Če to nemožne, ka to nijo, máme ga dosť příkladu, žož sú se serske lúžie od svojej maminej rece odvobrošili, te pšicene sú byli šakorake. Co ty takému meniš?
0: Jo, také lúžie dajú, kenž nekše od svojej rece, od svojej maminej rece, musíš pán přigoniš, nic viežeš, ale to je ich vec. Gaž veni se za také rozžugnovanie ze sebe samým sú rozsúžili. Za mne by to bylo nieco, až ja stupiom ze sebe ven. To by potom bylo tak, ako by ja podľa sebe ešte raz stojal a na sebe gledal. To by bylo jedno rozdvojenie. A mne zdá, až rozdvojenie a gaž, že k tomu ešte vo duchné rozdvojenie, jo, jadna forma jadnej chorosti môžeš koniť. To gudáš, ten, ak jo v duchu alebo v rozumie rozdielone, rozdvojone, ten je šizofréne.
1: Mm-hmm.
0: To gudáš, on jo raz taký a jo raz taký. Janjok šizofréne byš, jacu byš objadne ze sobou samým a togodla se ja přišivo takým rozdvojeniam obaram.
1: Ty rozmysluješ teke o tej druge rece, o tej rece suseda, v kotorej škate teke literaturu píšoš. Veni možeš šo ugroniš, přeto ona jo sobu kšacala s vůvyšim. To je také menenie mnohých modých autorov. Oni obľutujú to, až to v serskej maminej rece tak nemôžeš všetko tak písaš a myslíš, ako to v tej mocnejšej nímskej rece môžeš. Co by ty to s tým modým autorom gronil?
0: V serskej rece môžeš také všetko ugroniš se vie až dajo sféry alebo abo želje naše obšožitosti, žož v srpske rece se šešće nieco ugronio a obstaj ten čah, až vieci to nejo komunikatívne. Ja som v tom eseju napríklad tam rozmysloval, kak to je v technickém svieši a tak dalej. Ale

0: Med samé pierdaš vo Juriu Kochu ako dramatikaria, viece raz jove napisao nieco za nimsko-serske ľudové živadvo Budišin, jako dolno-serske graša sú svišili veľké úspechy v našich sách, venio teke cestne cvong togo teatra a ku gešpie jogo burstaka pšiniaso teatra jogo nejvece znato novelu vednovodky najavišťo, mienim jogo knigve Višnina. Živiš nás často vesem a stržas, čo jo Koch je v zjaviu, vena všetla, že nimske jateke v serskej rice velepši peznášajo dobovo to, čo je niekotorež umielske kritikárie rada opisujú ako magický realizm, zamestnione ve sviešem jazu vúžiskými postavami a materialistickým ľúbjenium. Graja a zastupne intendant za serský teater Marian Bulang ulicio vecožo.
1: To je tu slubene porik, ta ina ha Matias, ktorýž sú živo niče ve delnosárske vokoline, ha přes svoje dživo, sú tu nímsky inženýr Zikhat, tam to tej končine zabudí přes jedne nevedro, un vostane za autom tam ciace, ha pýta pomoc, ha v noci tam zaklepa pola nich, ha tu inženýr sú nedom tež do tej ene zalubuje. Aj, a s tým zábeží tá kriecť und dráma, tá tragédia.
0: Noa buža jedna druga rónina, ako tom čojňu dodajú, to groni Marian Bulang.
1: To ríka, že máme tam ešte jedno vodno muža, tak ako bajovú postavu, tu zívu, ako jednu starú sujanskú bohku, a jeden praška, ako posredník. A te, te jedna netakriec komentuja, abo lepe prajne vopisuja, a s tým nastane tiež jedna vosebitá atmosféra, što je vážne za tú podavíznu. Gajš príjemný sluchové tak rec.
0: Ako ve sluchu grašu groni Marian Bulang, to pasuje k tomu, co se pochmonemu čojňoju, žež cesto nevieš, co realita jo a co je imaginácia, skromadne s Madlinkou Šočic pšelzio Aleksandar Maruš režiu a ven pečmanio ten zúkuvý aspekt.
2: Was mir so vorschreibt, ist, dass wir sozusagen diese ganzen Kulissen auch so akustisch bearbeiten durch die Schauspieler, dass man schon versucht, die magische Welt auch sozusagen visuell einzufangen, aber halt so akustischen Flächen und Effekten, die dann halt live produziert werden.
0: Jo, a nie o to případ, až Aleksandar Maruš rovno tož tu mašiznu, co obživaš po šakých staciach, jo se ven rošil do domonie, do Vúžice, ven pechadas rovnigo.
2: Rhône wird ja auch so anfangs abgebaggert und sozusagen so Ecken aus meiner Kindheit, wo ich in meiner Dubrovice noch rumgesprungen bin, die sind mittlerweile schon gerodet. Und ich war jetzt neulich bei meiner Mutter und konnte dann aus meinem Zimmer dann auch den Bagger schon sehen. Und wenn man nachts hört man den quietschen. Also das ist schon ein großer Teil der Welt meiner Kindheit, den gibt es sozusagen schon nicht mehr. Und wir sind sozusagen mit eins der letzten Häuser, die vor der Abbruchkante stehen und stehen gelassen werden. Insofern gibt es da schon sehr persönlichen Bezug auch.
0: Tak dujko ako Višnina kvišo, pod tým titulom Přižo novela Jurija Kocha ve tožte grajnej dobie najavišťo nimsko-serského ľudového živadva Budišinje a premiera bužo aprilu ve dolnej Vúžice. My zjeme se chylu, aby se ešte vici zadvomili do toho čojenia svišujeme pak nejprve kupku Hoj Rika s jazz muzikárium a komponistom Erikom Krossom z jeho projekta Feldlieder Metamorphosen a my svišujeme ho tu numeru 1 Tužna svajšba.